0: Čekom. To bola novinka Rádia Viva, Bibi Rexa a Faithless New Religion. Chcel som sa ťa opýtať, že či spomínaš na ten 96. ročník, keď v originále Insomnia vyšla na albume s názvom Reverence od Faithlessu. A potom som si uvedomil, že s kým sa ja vlastne rozprávam. Areška, ale môžeme sa porozprávať o niečom úplne inom. Že ako ty, ako hudobnička, vnímaš presne toto, že niekto zoberie staršiu skladbu a daje nový šat, že bola by si schopná urobiť niečo takéto, alebo ti ako hudobničke je naozaj blízka iba tá vlastná originálna tvorba?
1: No, ja neviem, abych to úplne nezhodila. Je to obdivuhodný určite, ako každá toto proste muzika, ktorá sa hraje, a konkrétne teďka tady tá BB Rexa, tak určite to musí byť dobrý, když sa to hraje v rádiích, každopádne. Ja mám ráda proste, když sa dělají pôvodní veci, když sa tvoří něco, něco jako ze sebe. A jednou jsem pronesla a si zatím vlastně stojím, aha, že vzít něco, co už fungovalo, aha, a udělat to znova, aha, mně přijde jednodušší, než napsat něco, co bude fungovat stejně jako to původní.
0: To je pravda, je to jednodušší, ale zase na druhé straně, koho to v dnešní době zaujíma, či je něco zložité alebo jednoduché, či?
1: Tak jako jo, no, ale je to takto mám
0: a,
1: proste.
0: A druhá vec je, že tie generácie sa nám ako keby striedajú a menia. A pokiaľ by sme si spravili taký malý prieskum medzi mladými ľuďmi napríklad, pre ktorých je napríklad tá skladba, o ktorej sa rozprávame, určená, ktorú sme si hrali, mm-hmm, tá naša novinka, tak oni by povedali, že áno, však to je BB Rexa, hej? A možno dvaja, jeden by povedali, že však to je Insomnia od Faithlessu, hej? Takže oni nevedia, že ako to ísť. Sorry, som ti zaučal do ucha.
1: No tak jako ten model je jednoznačně funkční, mm-hmm, to se nedá jako rozporovat, ale mm-hmm, i tak prostě si myslím, že je možná jasné, lepší to trošku složitější cestou, ale... Mm-hmm.
0: Takže inak sa opýtam, nikdy si nehrala na pódiu skladbu, která byla prevzata?
1: Hrála.
0: Hrála,
1: ale to není o tom, že bych ji použila z důvodu toho, že teďka se chci blejsknout jako před publikem.
0: Teraz chceš být diplomatka hlavně.
1: Ne, vůbec ne, ale třeba, nebo vždycky, když hraju nějakou převzatou věc a už to není moc často, ale mm-hmm, hraju vždycky to, co mám jako ze srdce ráda, mm-hmm, a nemusí to nutně být prostě mm-hmm hit století. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ok, dobré. Dobre, berem to ako diplomatickú odpoveď. Tak čo už s tebou? Poďme sa teraz povenovať aspoň náznakom tomu, prečo si vlastne dnes prišla. Pretože ty máš teraz jednu veľmi peknú, milú novinku. Novinku s názvom Svá. Mm-hmm.
1: Nový single. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Je to single. Najprv skúsme toto rozobrať, že je, OK, je to single, príde aj album, alebo ideš tou cestou, že idem vydávať single a potom sa uvidí? Lebo ako v dnešnej dobe už povedzme si na rovinu, že hudobníci nevydávajú príliš albumy.
1: Mm-hmm. No, album, když som tady byla s tebou posledne, pred půl rokem, mm-hmm, teda, tak to vyšlo vlastne v loni na podzim a teďka se chystám ísť zase chviličku tou cestou těch singlů. Mm-hmm. Ale tím jako nezatracuju to, že by se někdy v budoucnu album mm-hmm vydat znova mělo, to bych určitě chtěla. Ale teďka prostě budou singly. Mm.
0: No povedz mi viac o skladbe s názvom Svoja, Svá.
1: Svá je o tom, o potřebě být svá. Mm. Jo, když bych to měla tak nějak jako nasadit třeba na tu roli té mámy, tak a vlastně celkově rodiče určitě znají, že musí upozadit to svoje já a nějaký svoje potřeby a podobně. A toto je takový návrat k sobě samotný, mm-hmm, nejenom jako kdyby z role té mamky, ale celkově, že některé věci jsem v sobě možná potlačovala delší dobu, mm-hmm, anebo celý život a teďka nějak vyplavali na povrch, mm, a chci být svá.
0: Je to, ako keď to človek počúva, keď sa započúva, tak má z toho pocit, že je to silná osobná skladba, mm-hmm, že nevadilo ti takto sa možno odhaliť osobnostne?
1: Mne to říká, nejsi první, co mi to říká, jako, mm-hmm, že je to hodne osobní. Mne to, na mne to až tak jako nepůsobilo. Fakt, mne to přijde, jako všechno, co je tam řečeno, aha, bych jako řekla běžně. Mm-hmm. Že tam není, mm-hmm, nic, co bych vyloženě jako tajila, mm-hmm, ale tak jako možná to tak působí. Mm-hmm.
0: Ako vznikala a kedy vznikala? To mi prezradeš. To má vždy zaujímavé, že kedy vznikla tá myšlienka napísať a zhudobniť niečo takéto, alebo či hudba bola už dlho, či text bol už dlho, ako to bolo?
1: Úplne původní myšlenka té písničky je první věta, ve které se zpívá Můžu být sladká, tak jako bývají podzimní jabka. A to jsme byli v loni vlastně před Vánocema na horách a byl tam kamarád a měl tam přítelkyni a byli spolu týden. A já jsem se ptala, jaký to je, že jste spolu prostě týden, začátek vztahu, a on říká, je to sladký, jak jabka na podzim. Já říkám, ježiš, to si musím zapsat, zapsala jsem si to do telefonu a ještě tu noc vlastně jsem na to navázala a napsala tady ten single.
0: Zaujímavé. Hudba sa ti tvorila jednoducho, zložito, ako to bolo? Bolo to niečo, čo ti možno už nejakým spôsobom hralo, alebo to vznikalo tak súbežne?
1: To tak súbežne vzniká. Že vlastne ty píšeš ten, nebo ja píšu ten text a tú emocii prenáším jednak do textu, ale taky do nálady tej muziky. Takže to tak nejak ruku v ruce.
0: Ja vieš, čo navrhujem, aby aj naši posluchači vedeli, že o čom my sa vlastne dnes budeme rozprávať a o čom sa rozprávame, tak poďme si tú skladbu zahrať. Takže dámy a páni, Janeška Binková a jej Svá. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Rokom.
1: Ja som dal môjmu hosťovi ako zákernú otázku pred malou chvíľou a slúbil som jej, že jej dám priestor na to, aby si rozmyslela, že čo mi vlastne povie, a celý čas sme preklábosili. Ja neviem, že či si vôbec porozmýšľala nad tým, a teda Aneška Binková je môj dnešným hosťom. Aneška, ja som ti dal otázku, že či vnímaš nejaký rozdiel teda v svojej tvorbe, v tom hudobnom svete, 5 rokov dozadu a dnes.
2: Vnímam. Před 5 lety, vzhledem k tomu, že je mi kolik mi je, a teda 25, tak ve 20 je člověk podle mě, i když možná jsem byla vyspělejší, tak určitě jsem byla víc dítě, než jsem teď. O méně zkušenější v životě a prošla jsem si pár životníma lekcema. A myslím si, že Aneška před 5 lety se držela nějakého témat, jakože láska a všechno růžový a všechno hezký a tak. A dneska už prostě vím, že to tak není, i když tehdy jsem věděla, že to tak není, ale nepouštěla jsem se do toho a dneska už se to nebojím přiznat. A říct nahlas v té muzice a psát teda i třeba o bolavějších věcech než tehdy. A na druhou stranu ale bych řekla, že taky dovedu být jako uvolněnější a veselější, takže se pouštět i do takových spontánnějších a pohodovějších záležitostí.
1: To znie dobre. Tak zreješ ako človek. A teraz rozmýšľam ja nad sebou. Neviem, no, že o 10 rokov by som sa ťa veľmi rád opýtal, že a čo teraz? Že Aneška, aké je to, že dnes a pred 15 rokmi, hej? Len ja budem mať už 50 a neviem, či ešte budem fungovať niekde takto, vieš, s mikrofónmi a podobne. A vieš, keď nie, tak ti napíšem na nejakej, ja neviem, čo budú, možno budú nejaké sociálne siete, alebo čo, pošlem holuba. Že Aneška, no ako to vnímaš? A keď odohráš koncert, tak si plná energie, alebo je to skôr také, že ťa to vyšťaví, že si taká vybitá baterka, že ako to je s tebou?
2: Je to takový zvláštní mix. Na jednu stranu, že třeba fyzicky se cítíš jako, no, možná spíš emočně se cítíš vyšťaveně a fyzicky v pohodě, ale po tom koncertě přichází hrozně milá a příjemná pro mě povinnost, a to, když na tebe někdo prostě čeká, že si s tebou chce popovídat, aha, nebo že chce tvůj podpis, nebo se vyfotit, aj, a to je prostě takový, to je úplně, že krásný.
1: A čo od nich počúváš tak nejčastější?
2: Mně často mi lidi jako fakt svěřují nějaký svoje příběhy, ale třeba těžší. Že prostě jako potřebují možná jenom vyslechnout.
1: A nevyšťaví toto člověka ještě víc?
2: No, jako, já to neberu jako vyšťavení, já to nějakým způsobem jako naseju, poslechnu si to, ale já zase umím věci jako kdyby potom pustit. A věřím tomu, že třeba tomu člověku to dalo už jenom to, že to někdo vyslechl, že na bezpečný půdě mohl říct, co ho trápí. A mně to nic nestálo a potom prostě se jde dál. A buď se k tomu, buď si z toho třeba ještě já něco vezmu, a nebo z toho napíšu písničku, takže.
1: Keď jsme pritom, je teraz niečo, na čom pracuješ, alebo sa venuješ najmä hraniu a koncertom a tak, alebo toto je proste vec, ktorá neprestáva, že to je stále prebiehajúci proces.
2: To neprestáva, tak akože furt se něco deje, furt je o čem psát, sú občas nejaké krize, kdy proste píšu písničky, kdyby mi bylo 5 a nikdy som v živote nic neudělala. ale tak jo, i to psaní je nejaký tréning a teďka se snažím každý den něco napsat.
1: Fakt?
2: Ať je to třeba jenom
1: to?
2: No, i když je to třeba pár řádků, jenom prostě nějakých rýmů, který prostě buď nikdy nepoužiju, anebo naopak vznikne něco super, ale snažím se fakt každý den chvíličku se zastavit a něco napsat.
1: Co tě nejvíc inspiruje?
2: No, lidi a vztahy.
1: Že sadneš si do parku, pozoruješ a potom píšeš?
2: Do parku,
1: alebo
2: ne.
1: Tak akože zo života, hej, že tak, bežne. Tak. Bežné situácie a je úplne jedno, proste sleduješ, čo sa deje okolo teba. A no, ja chcem sledovať niečo ďalšie a chcem sledovať ten tvoj akože vývoj. A ďalšia otázka, taká tiež na telo, Aneška, ale hudobná, neboj, že sme sa bavili aj o tom, že s nejakým producentom chystáš nejakú spoluprácu a tak ďalej, s hudobníkmi, si v kontakte s hudobníkmi inými a tak, že zmení sa niekedy ten štýl, ktorému sa venuje, že ja neviem, neprídeš o pol roka, že počuješ, že mám tu teraz takú, že folk house skladbu alebo niečo podobné, že rozmýšľala si niekedy nad niečím podobným?
2: Sranda, že sa na to ptáš. Fakt? Je to pár dní zpátky, kde mi psal producent, ja sa teda priznám, ešte som sa nedostala k odpovedi, pretože mi to leží v hlave, takže dúfam, že to teďka neposlouchá, pretože bych sa práskla, že to viem a že som nereagovala.
1: Slovenský?
2: Ne, český.
1: Tak ne, to je malá pravdepodobnosť, že počúva.
2: Producent, co dělával skladby služby pro chaos, například. Znáš to?
1: Ano, no. Všetci poznáme, všetci chaos. Nie.
2: No, vy starší to znáte.
1: Ano, vy starší, ano.
2: No a napsal mi producent právě Chaosu, bývalý.
1: Wow.
2: A že by jako do toho vnesl ten svůj podpis a poslal mi demíčko prostě z jednoho videa, co jsem si dávala z kuchyně na Facebook a na Instagram. A bylo to super a úplně jsem si říkala, tyjo, tak to, a i kdyby to měl být jenom jednorázový takovejhle úlet,
1: hej.
2: Že by to stálo za toho možná jít.
1: Takže si otvorená takýmto veciam, to je super, to rád počujem a veľmi sa teším na to, že keď príde niečo také na svet, lebo ako mňa bavia také originalitky.
2: Ja bych aj strašne ráda třeba přitvrdila v muzice, ale ja to neumiem napsat. Ja si teda myslím, že som napsala něco jako přísnějšího, jo.
1: Okay.
2: A pak jasné. Mi zase někdo řekne, no tak to je zase stejná romantika jako vždycky, a mali, že ne?
1: Maminka krásná rozprávanka, uspávanka. Ty si taký človek, ktorého keď človek poslucháč počúva, divák sleduje, tak si povie, že bože, ona je taká éterická bytosť, taká pokojná, usporiadaná, hej, a jemná, a že je niečo, čo teba dokáže vôbec vytočiť na tomto svete. Ale že sa skutočne, že zrazu je z teba čert. Čertisko.
2: No tak to já bych řekla, že dlouho dovedu zachovat klid, aha. Ale potom, když přijde ta poslední kapka a přeteče ten pohár, tak fakt jako dovedu, a asi by to potvrdil i můj manžel, že fakt dovedu být jako zlá.
1: Aj, no dobré, tak si to preložme, lebo toto veľa žien hovorí, že však akože v pohode ja vydržím pohár, hej, ale keď preteče, až potom je zle. Len pri niektorej je to, že štamprlík, hej, vieš, čo je štamprlík?
2: Áno.
1: Neviem, ako sa to povie po česky.
2: Panák.
1: Panák. Je to panák, alebo je to poriadny, akože politrovka, ne, litrovka.
2: Ja, fakt ako dlouho.
1: Pandaska.
2: Fakt akože klidne litřík. Sedmička.
1: To nie je až tak.
2: Ale jako. Okay. Ne, fakt, ja myslím si, že vydržím docela dlouho, ale a niekdy proste, když ja neviem, to záleží.
1: Čo to naposledy vytočilo? Takto, do vývrtky. No?
2: No tak to byl můj muž.
1: Aha, dobré. A čo ťa vytočilo mimo muža? Lebo akože však partnery, tí sa pravidelne vytačajú. To je také, že bežné, vieš. To môžeme všetko zhodiť na nich. Deti, muž a tak ďalej.
2: Tak dobře, tak vytočila mňa třeba moja máma.
1: Áno, čo spravila?
2: To
1: nám nemôže. že sa ja pýtam. Počkaj, keby si mala, že jeden deň bez akýkoľvek povinností a ani mobily by neexistovali, a gitaru by si musela nechat doma, hej? Mm. Tak čo by si robila?
2: Já bych se to ulala prostě jen tak a chtěla bych strašně moc lidí potkat a strašně moc se asi opít a pokecat si se spoustou lidí, ale v takovým tom, představ si tu filmovou scénu, sedíš v tom baru, je super zábava, strašně moc lidí a jenom prostě hluboký konverzace. Ovšem, na jakýkoliv téma, tak to bych chtěla dělat.
1: Já len pre mladých lidí, že hluboké konverzace se dají viesť aj bez toho, abyste používali jakékoľvek omamné látky a nápoje, dobré? Ale Aneška je z Čiech, takže...
2: Ne, ale počkej, já bych to upřesnila, já obecně moc nepiju. Fakt.
1: Nemusíme to vůbec rozpitvávat, že já ti rozumím.
2: Já jsem 3/4 roku se netkla alkoholu. A byla som úplne v pohode.
1: Počúvaj, poďme úplne preč od alkoholu a povedz mi ešte, že aké sú tvoje najbližšie plány a to sa pýtam teda naozaj na tie hudobné.
2: Tak koncem léta bych chtela...
1: Počkaj, koncom léta?
2: Áno.
1: Však to je ďaleko ešte.
2: Ne, tak to sme si říkali, že bude spousta koncertů, hraní a tak, ale ako kdyby takový highlight těch nejbližších měsíců je, že koncem léta bych chtěla a měla vydat další single a ten právě bude takový... Trošku rozvernější, veselější. Aký? Rozvernější.
1: Čo to prosím ťa znamená rozvernější?
2: Veselější bych řekla, takový trošku uvolněnější než... A to říkám o všech. Mám pocit, že už je to uvolněnější.
1: A potom sa zase budem pýtať, že Aneška, toto vyzerá taký najosobnější, najintimnější single. Čo sa dialo v tvojom živote, keď si takto pokojnú skladbu intimnú vydala?
2: Ne, ale toto fakt není. Fakt ne.
1: Dobre, tak ja ti budem držať palce a samozrejme budeme radi, keď nám o tom potom prídeš porozprávať. Maj pekné leto, nech sa ti vydaria všetky koncerty, bez plaču, sestre povedz, že nech ide do zadných radov, dobre, aby ťa nerozplakávala a hlavne vy ostatní si vychutnávajte jej tvorbu a všetko, čo nám ponúka. Aneška Binková bola mojím dnešným hosťom, ahoj.
2: Ďakujem moc, ahoj.
0: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom. Radio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.